Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. All the

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Kings Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way.

Doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

caress me. I want you tonight. Caress me.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3 832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

0: Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Meduza, Dermot Kennedy Paradise za náma. Podobno už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za chviličku. Bude tady Fede Legrand, jeho Monster. A bude taky kousek Emotions a Generator. Tohle a spousta další muziky na vás čeká v odpoledním vysílání. Startujeme Party Break na 89.120.9 FM. Jsem Tereza Ročeňová a mám pro vás hromadu úžasné muziky. Už za moment na Dance Rádiu. Je 13 hodin.
1: Dance Rádio. Dance Rádio.

0: Hardwell v Eteru Dance Rádia, společně s ním taky Káze a Jonathan Melderson, We Are Legends. Máme 14 minut po 13 hodince, odstartovali jsme dnešní sobotní vysílání. Mám toho spoustu, za chvilku nás čeká nový Fede Legrand s kouskem Monster. Taky se mrkneme, kdo se to vyrojilo ve světě hudby, nějaký zajímavosti vtipný ze světa a samozřejmě nebude chybět party service. A kdybyste ještě neměli vybráno kam vyrazit, chtěli jste někam, tak pár tipů pro vás v rukávu mám. Teď už další muzika, proběhnou Heagle, slibovaný Fede a nebo Headway, What is Love. Taky samozřejmě něco hodím na naše sociální sítě, takže mrkněte na Instagram, ať už do stories nebo na příspěvky. A teď už slíbená muzika do oušek v Éteru Dance Rádia na 89 102,9 FM.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: prodej pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Deadmau5, Stevie Appleton a Science, Féteru Dance Radio a přesně v 1:30. Kdo sledujete pozorně sociální sítě a třeba Amelie Lenz, tak jste si nejspíš všimli nějakého toho dojemného gesta, které nedávno udělala. Kdo jste si toho nevšiml, tak mám pro vás zprávu, u který mě i skoro slza ukápla. Ona totiž splnila svůj největší životní sen a ten, že koupila svojí babičce byt. Jde o to, že ona svoji maminku přišla v 5 letech, tak se o ní starali tety a v 11 letech se jí ujela právě její babička, která ji vychovala jako vlastní. Žili ale v sociálním bytě, bylo to plný lásky, ale říkala, že jí srdce pukalo každou zimu, když viděla, kolik vrstev na sobě babička má, protože topení skoro nefungovalo, tak si řekla, jednou jí koupím byt za to všechno, co pro mě udělala. No a stalo se tak. Navíc opatroví, že zajistila další prostory pro pečovatelky, taky pro svoje tety, které jsou neustále na blízku. Babička z toho byla v šoku, ale užívá si to a měla obrovskou radost. Stejně jako Amelie Lenz, že mohla splnit tenhle krásný sen. Kdo jste to neviděl, rozhodně doporučuji. Amelie Lenz to má na svém Instagramu, tak mrkněte na to. No a k tomu pošlu další muziku. Proběhnou Armin van Buuren, Kenin a nebo Car Sleepers a výborná muzika na 89,9 FM.
1: Dance Radio. Dance Radio. Look at the

Další výborný kousek, Alex Kenji a My Baby v Etheru Dance Radio. Já už koukám do kalendáře a vidím, že svátek slaví Ladislav. Tohle jméno má v České republice 69 797 mužů, jejichž průměrný věk je 55 let, jinak je to jméno slovanského původu. Dneska slaví taky Ladislava. Průměrný věk tohodle nositele k tohle jména je taky 55 let, ale má ho jenom 9566 nositelek. Jinak dneska je den ananasu, den slunečních brýlí, ty se dneska rozhodně hodějí, taky je světový den rybářství, no a mrknem taky na zvířátka. Ze zvířátek slaví Bolt a Akitánu a ze kočiček je to Pusy a Sultán. Takže samozřejmě gratulujeme i všem, kdo slaví nějaký výročí nebo nějaký krásný, úžasný, skvělý den. Protože taneční muzika je tady pro všechny. Už za chviličku Flashmob, Schiller a nebo Parisy na 89,129 FM. Za momentík na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Martin Garrix a jeho Mad Fetteru Dance Rádia chvilku před 14. hodinkou. Co nás čeká po 14? Tak rozhodně dáme novinku. Norma Jean Martin Encore. Bude taky Fred V od EY Horizon. Tohle a spousta další muziky na vás čeká na vlně 89.102,9 FM. Pokračuje Party Break a Terka Ročeňová přeje super poslech. Je 14.01. Dance Radio. Dance Radio.

for a long, long time, trying to get you off my mind.

Tak za náma další libovka, Martin Jensen, Matten, ale teď už se podíváme za naším kamarádem, parťákem, kolegou Chrisem Sadlerem. Kromě toho, že tady má svoji radio show Climax, tak on taky vydává po už hodně dlouhý době na scéně svý debutový album. To se bude jmenovat Spektrum. Tohle album vychází 11.8. Bude mít 12 tracků a už za pár dní nás začne trošičku navnaďovat, protože oni mu do té doby, než vyjde tohle album, vyjdou 3 singly. Prvním bude Language Without Words, druhým bude, to vyjde už 30.6. Potom nás něco překvapí už v červenci, 14.7. Happy Face, no a 28.7. Borrowed Glitter. Tak myslím si, že velká radostná událost a zpráva pro všechny i milovníky Chrise Sadlera i nás, protože Chris je dlouho náš kamarád a parťák. Takže gratulace k novému albu, na který už se všichni těšíme. Ještě jednou 11.8. My vám to všechno prozradíme. I Chris vám to rozhodně určitě prozradí ve svém pořadu Climax, na který se můžete těšit už zítra. Takže další vydání už zítra. Teď šla další muzika. Proběhnou Menu a Norma Jean Martin anebo Duck Sauce a Barbara Streisand. Na Dance Radio.

Cream Fetru Dance Radio, přesně v 2:30 na 89.9 FM. Venku horko, doufám, že se máte jak schladit. Klidně dejte vědět, jestli si užíváte někde v bazénu, nebo vás to teprve čeká. Každopádně Evropu aktuálně zžírá vlna veder, to víme, všimli jsme si, každý, kdo byl dneska venku včera, předevčírem, tak samozřejmě ví, že venku není rozhodně zima. Každopádně na sociálních sítích koluje několik vtipných videí, teda ne úplně vždycky všichni vtipných. Každopádně je tam muž, který vlastně udělal to, že si dal na rozpálený parapet pánvičku. Na něj dal plátky slaniny, taky vajíčko a jenom za pomocí paprsků si připravil snídani. Jak sám s humorem říká na závěr, zítra si uvařím jehněčí si žampiony. K tomu samozřejmě ve francouzských obchodech taky vypukla prý válka o přenosný klimatizace. Já jsem viděla to video, to jste nezažili. To není ani tamhle nákupy důchodců, když čekají na slevy. Tak zajímá mě, jestli máte doma klimošku nebo jestli se chladíte nějakým jiným způsobem. Já mám totiž byt v podkroví a mám tam vždycky přes 30 stupňů. Zkouším všechny možný různý způsoby. Tak uvidíme, kolik tam bude, až přijdu domů. Každopádně všechno mi to můžete prozradit na našich sociálních sítích dance.radio.cz. A jak tomu pošlu muziku? Za chvilku Šimza, Clooney, anebo Format B a Chunky. Na Dance Radio si to dáme za momentik.

0: Do it, do it. Féteru Dance Rádia na 89,2 FM, minutku po 3:15. Mrkám na pány Armina van Burena, Adama Bayera. Kluci nám nedávno odehráli dva sety v rámci festivalu Coachella. No a teď pro nás mají opět něco, protože jim to sedlo, tak pro nás mají takovou technotrance záležitost, která se jmenuje No Mercy. Je to nový kousek, který vydávají společně. Prý toho pro nás budou mít ještě mnohem víc. Bude to mít energii, bude to mít pořádný groove a je to prej hodně nakažlivý, takže doufám, že si tím pořádně namasírujete ouška. Já budu taky masírovat další muzikou, proběhnou Drum Sound, taky Disciples a nebo třeba Fedek Down a Everything You Need. Za momentík, tak užívejte, já přeju super poslech.
1: Dance Radio.

Safriduho, Clark Anderson v éteru Dance Rádia za náma. Před náma poslední hočka dnešního sobotního party breaku, kde nás čeká novej Kraydryho Avisa. Proběhne taky Kalina Zendres, Who We Are. I keep looking back to the start, sometimes forget who we are. Tímhle kouskem odstartujem. Je tady Party Break, Terka Ročeňová a 89 102,9 FM. Je 15.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Výborná muzika na 89 129 FM Stereo Linka Wannabe v 15 hodin 14 minut k tomu. Tak co zrovna teď pijete, když je venku horko? Jak se schladíte? Protože v období veder není důležité jenom to, kolik toho vypijeme, ale taky co pijeme. Správně zvolený nápoj totiž pomáhá tělu líp regulovat teplotu, doplňovat minerály a taky předchází únavě a bolestem hlavy. Spousta lidí šáhne po obyčejné vodě, ale neměla by být ideálně ledová, ale spíš vlažná nebo mírně vychlazená. Spousta z nás taky třeba šáhne po limonádě nebo nějakém energetiáku. To je prý taky špatně, protože vysoký obsah cukru může zvyšovat pocit žízně, takže doporučují se právě ta voda. Může se do toho dát třeba citron, okurka, máta nebo sezónní ovoce. Dobrým letním pomocníkem je prý taky neslazený čaj anebo neslazené minerální vody, které pomáhají doplnit sodík, hořčík a taky minerály, které ztratíme tím, že se hodně potíme. Tak zajímá mě, jak jste na tom, co pijete, co doporučujete a já vás taky doufám trošku schladím. Další muzikou proběhnou venku Kreider Faithless a Alex Mills a Sensation. Za chvilku na Dance Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: WW Skutři, Féteru Dance Rádia, 2 minuty po půl čtvrtý. Myslím, že ideální čas, aby jsme mrkli na to, kdy se dneska koná jaká party. Tak jdeme na to. Party service. Tak kdo by si chtěla trencovku, tak dneska Trance Vibes, klub Jílská 22, neboli Puls 22. Mám tady taky Cross Club, tam se koná party ve stylu underground, takže kdo má chuť na tenhle styl, tak tam. A pořádný hard dance vás čeká v pražském klubu Roxy, kde odehrajou svoje setíky Paul Chris anebo Mateus. Oba dva jsme měli tady jako hosty v pořadu Showtime a byla to jízda, takže kluci vás nebudou šetřit. Teď už další muzika, vás taky šetřím, proběhne si David Guetta, Chemical Brothers a k tomu samozřejmě taky pozvánka na vysílání Dance Radio. Dance Radio. House,
1: trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

Noren Pure, Féteru Dance Rádia, 10 minutek před 16 hodinkou. Než se rozloučím, budu mě ještě Paul Oakenfold, Bob Sinclair anebo Otto Knows. Já se loučím, pokud byste si chtěli užít ještě takový jako warm-upíček, než vyrazíte někam do ulic, případně jestli budete v práci, tak večer se váma trávit budou od 20 hodin Rehab se svojí Cyberpunk Radio a taky mezi 10. večerní a půlnocí si můžete dát pořádnou dávku Trancu a Armina van Burena. Loučím se, mějte se a zítra o 13 se těším. Páč.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Dance. Dance.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrew.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Dance Radio. Dance Radio. From the speakers to your soul, this is Karma Radio with Shimza. Turn it up.

Radio. This is ColorCast Radio by Color.

Radio.

AstrangerPass.com or join Discord.gg/ArmandBenBurem.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance